0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, já si myslím, že bychom na začátek měli udělat organizační věc. V druhé části našeho pořadu máme vždycky dotazovnu. A aby jsme to měli jednodušší, diváci se neradi ptají, dělají takové, jo. Tak my jsme vymysleli zařízení, kterému říkám notýsek. Takže tenhle ten notýsek za chvilku půjde mezi vás.
2: Já ho tam odnesu radši.
1: To je jasný.
2: To lidem došlo.
1: Nebojte se, ta krása není nakažlivá. Takže by se vám teoreticky nic nemělo stát, no. Tak předej ho tam a půjdeme pomalinku.
2: Tady, paní, vy začnete psát. No nebojte se, pište, paní.
1: Co tam stojíš?
2: Čekám, co paní napíše.
1: Počkej, když jsem říkal, že to je anonymní.
2: Právě proto tady stojí.
1: Počkej, anonymní to znamená, že nevíme, kdo to napsal.
2: Ale víme, to bude první dotaz.
1: Ne, tak paní si ho napíše na půlku té první stránky, to je v pořádku, ona si to nějak poradí. Tak, jdeme zpátky.
2: Moment, počkejte paní, dajte mi ten sešit, ježišmarja, já jsem si tam nechal 50 korunů. Na kafe.
1: Co je?
2: Já tam mám 50 na kafe, jako.
1: No. No co je?
2: Je pryč.
1: Prosím tě, proč to děláš tohle?
2: No nezlobte se, paní, vás musím prohledat.
1: Vyndej tu ruku z toho výstřihu okamžitě a pojď zpátky na jeviště. Taková vos. Dej to tady na začátek do první řady. Milostivá paní, promiňte nám, to je skutečně trapná chvíle. Omluv se, milostivý paní.
2: Já se vám omlouvám, mladá paní. Jsem přece nemohl vědět, že zrovna vykradete, že jo?
1: Prosím tě,
2: kdybych to věděl, tak jsem začal tady hned v první řadě, ještě mohlo být 50 na světě.
1: Já jsem říkal, aby si se paní omluvil, ne aby si ji urazil.
2: Se omluvám ještě jednou.
1: Milostivá, jestli dovolíte, já bych se rád omluvil za oba dva, je to takový jeho blbej for, no.
2: For je to blbej, ale pravda krutá, ne. Že jo?
1: Prosím vás, pojďme to zapomenout, půjdeme dál. Možná by stálo za to trošku vážně podívat se třeba na tu politickou scénu, na ty novinky, které tam jsou, co se děje, jak to vypadá. Že bychom začali třeba, jak dělíme naši politickou scénu. Dělíme ji na základní dva proudy.
2: Střídavej a stejnosměrný.
1: Já budu hovořit, to bude lepší, jo? No. Takže, přátelé, je to tak, že na jedné straně máme levici.
2: Chytrý člověk tohle.
1: Na druhé straně pravici.
2: Dejte pokoj.
1: Mezi tím je takový politický střet.
2: Ano, skřet takový.
1: Ne skřet. Střet.
2: Střet. Ano. Jako nádraží.
1: Politické nádraží. Nekecej mi do toho. Kam patříme asi my všichni, že? Ale pozor, právě tady v tom středu jsou politici, kteří to hrají na obě dvě strany. To jsou pěkní ptáčci, na ty prosím vás pozor. Je vám jasný ten základ?
2: Přátelé, je to všem jasné. Hele, já to umím vykládat mnohem lépe než pán mladý. Přátelé, koukejte se na mě. Na jedné straně máme levici, to je jako levá noha. Pak máme pravici, to je jako pravá noha. A tam uprostřed je někde pěkný ptáček.
1: Nezlob se, ale tohle ne, takhle to opravdu nejde, to...
2: Když jsi to říkal?
1: No, dobře, ale...
2: Se jsou ptáčci, kteří to hrajou na obě dvě strany.
1: To jo, ale v téhle souvislosti to je strašně zavádějící. Tak se aspoň otoč, když to vysvětluješ. Je to jinak, přátelé. Máme levici, máme pravici a my všichni jsme... Ne.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkají se dva a povídá ten jeden. Poslyš, já jsem slyšel, že tvoje manželka je v lásce takový divoch, je to pravda? Ten říká, ti ani nevím, no. Jeden řekne tak, druhý tak. V kanceláři povídá Žaneta svý nový kolegyni. Poslíš, pamatuješ přece, když jsi sem minulý týden přišla, tak jsem ti řekla, že tady všichni milujeme našeho šéfa. Ona říká, no pamatuju, samozřejmě. Ta říká, no tak dneska seš na řadě ty. Potkají se dva, povídá ten jeden. Hele, Tondo, já slyšel, že se rozvádíš, je to pravda? On říká, no jo, je to tak, no. No tak řekni, mohl ty by si žít s člověkem, který nemá v hlavě nic jiného než sex? Ráno sex, poledne sex, večer sex? Já říká, no tak to teda ne, s takovým člověkem bych opravdu žít nechtěl. On říká, no tak vidíš, no a má manželka právě taky ne. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele, nebo co? Čtyřletej Moricek se dívá do klíčový dírky ložnice rodičů a říká svý tříletý sestřičce. No, tak schválně se tady podívej. A tyhle ty lidi nám budou zakazovat loubat se v nose. Přijde Hanička ze školy a říká, mami, dneska se dělal ve škole průzkum a zjistilo se, že v naší třídě je jen jedna jediná pana. Maminka říká, no tak já doufám, že jsi to byla ty. Ona říká, já ne, paní učitelka. Jedna mladá, hezká blondýnka přijde k doktorovi a říká, pane doktore, prosím vás, můj manžel je nějaký nemocný, má různý bolesti a tak. Doktor říká, no dobrá, no, tak se teda slíkněte a ukažte mě, kde ho to všude bolí. Maminka stojí před zrcadlem a zkouší si novej klobouk a děti říkají, mami, to ti tatí nekoupil novej klobouk? A ona říká, prosím vás, kdybych se měla spolehnout na tatínka, tak bych neměla ani vás. Potkaj se dva, povídá ten jeden. Hele, poslíš to, no, já slyšel, že tvoje manželka si prej nechala dělat na obličeji takovou masku z bahna. No řekni mě, stala se tím taky hezčí? No říká, no tak ze začátku jo, no ale později pak začalo to bahno opadávat. Babička říká vnoučetí, Moniko, nezapomeň, že zhřešit se dá i nemravnou myšlenkou. A ona říká, ale já ti to věřím, babi, jenomže to už zdaleka nemůže být ono.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil sklus parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupl jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypali posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch tlačil pluh a volal: Vesnice, zdraví město. Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýcův sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: Přišla jste také na ples? Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: Ne, čekám tady na vlak. To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: Pohledneš se jinde, všechny na vlak nečekají. A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: V kolik vám to jede, moje milá? V 8, ale ty jeď hned. Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. Hele, tamhle je náš Láďa, ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. To je blázen, vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. Tady je, zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. To je z toho, pravil strýc, že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí? Brečel jsem bezmocně na křesle. Nebul, Láďo, zvolala teta. Dneska hlad mít nebudeš. Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd. Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně, děvčata, protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupěl jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové. Půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal děd. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál. Motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si do prostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepěl ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ve hře Afrika, kterou uvidíte po přestávce, složil Jara Cimrman velký hold Josefu Václavu Sládkovi. Toho si totiž ze všech českých básníků vážil nejvíce. A to i přesto, že mu Sládek, jako dlouholetý redaktor časopisu Lumír, vytrvale vracel všechny jeho básnické pokusy. Nelze se tomu divit. Sládkovu natyrlu byla Cimrmanova poezie velmi blízká, dokonce tak blízká, že právě to Sládkovi bránilo tyto verše tisknout. Vezměme například úryvek ze Sládkovy básně Domov. Domove, domove, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší nad světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty snad všechny vlasti mi milejší. A teď si představte, jak by se v Lumíru vedle sebe snášeli Sládkův domov a Cimrmanova cizina. Cizino, cizino, drahá a vzdálená, jak je mi těsná ta domácí halena. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, například v Japonsku poznal jsem dvě gejši. K osobnímu setkání obou géniů, které pak přerostlo v přátelství na celý život, došlo na poště ve Zbyroze. Cimrman totiž v básníkově rodišti krátký čas působil jako poštmistr. Je otázkou, zda se ocitl v tomto místě čistě náhodou, nebo proto, aby byl svému idolu nablízku. Ale to teď není důležité. Podstatné je, že Sládek jednoho srpnového dne potřeboval poslat ze svého letního bytu báseň do zářijového čísla Lumíra. Termín dodání do tiskárny tak říkajíc hořel, a proto se Sládek rozhodl podat verše jako telegram. A byla to shodou okolností jedna z jeho nejkrásnějších básní, Lesní studánka. Tak představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu a... Promiňte, nezlobte se, že se pořád na vás dívám, ale vy jste totiž Josefu Václavu Sládkovi tak neuvěřitelně podobný. Není u vás v rodině nějaká příbuzenská vazba na Sládka? Ne, není. No nic, já se omlouvám, promiňte. Třeba o tom ani nevíte. Takže znovu, promiňte. Tak představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu a diktuje do okénka čarovná slova o křišťálové studánce, kde nejhlubší je les a kde roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. A Cimrmanův rozechvělý ukazovák všechnu tu krásu převádí do teček a čárek. Avšak ve chvíli, kdy Sládek diktuje závěrečné čtyřverší, telegrafistova ruka se náhle zarazí. Báseň, která se v budoucnu stane neodmyslitelnou součástí všech českých čítanek, totiž autor uzavřel dnes již neznámými slovy. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu starý vodník s rusalkou chce do studánky vlézt. To snad ne, mistře, zvolal tehdy Cimrman. Taková krása nemůže přece skončit tak pokleslou erotikou. Myslíte, znejistil básník, a jak byste to chtěl ukončit? Cimrman se zamyslel a v této své hvězdné vteřině zúročil svou schopnost dokonalého sládkovského epigona do magického závěru básně. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa, i studánka jsou plny zlatých hvězd. Odešlete to, řekl dojatě Sládek. A oba básníci si přes poštovní přepážku potřásli svými geniálními pravicemi.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. A matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. A v této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: kosmonaut, to bys zapsal, viď, paďoure. Stal jsem se tedy psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak jsem rostl. Otec mě ani nechtěl zapsat do školy, že nejlepší učitelkou jest příroda, a Komenský, že sice tedy byl psanec, ale nebyl to tramp. A přesto mě v 9 letech odvedl jednoho 1. září policista do učebny. Jednoho dne tatík prohlásil, že musím složit zkoušku dospělosti a uspořádat vlastní pouť. No, tedy neměl jsem do přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil: mě neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. Nechtěl jsem se dohadovat s hlupákem, který přírodě nerozumí, a odebral jsem se do vagónu bez placení. Tam jsem si našel celkem pohodlné místečko za lokomotivou a začal pročítat zvolna Ferdu Mravence, abych se trochu seznámil s životem zvěře v přírodě. Tak jsem se vám do příhod tohoto hmyzu začetl, že jsem zcela přejel cíl do bříž. Ovšem záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folklóru, a vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Volaje na mě: zmiz, pobudo, z mého revíru. Nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trampa, pytláku? Obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem, použiv starého triku: dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než čuk a gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel: takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka, a pochybuju, že tě bude poslouchat naše doga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trampa do údolí. Bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady Naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdosi mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spadl do močů.

půlkrát půl metru nepřísluší obdiv, ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností. Na to jsme zasedli k ohni. Oheň vstáhl své paže k nebesům, šerif ke své družce a krajem se nesly písně o tundře, o lovu sobů a tak další. No a na to šerif vstal a zahájil tremské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálení třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám tremskou přezdívku azbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trempů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cézar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
2: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
1: No ale moc to neříkejte, jo, nálas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač, takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil? Proč já jsem se naučil? Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přislal, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem se jednou seznámil, no tedy mám kamaráda, to takový štvanec sexuální, ten Honza doma byl. On napsal tu knížku Sběratel sexu. Ty nejmu to tady vydali. My se známe asi 30 let, on jednou přišel do komedie, kdy jsme hráli každou středu a přijde tam takový chlap, takovým kožíšku a říká, pane Bek, já přijel z Austrálie, já už jsem tam byl 40 let a tak jsme tady, vy se nám líbíte, nebo byste se mi podepsal, tak jsem se podepsal a pán, jak se jmenete, prý doma byl. Pán Hergot, neměl jste strýčka v Hradci, tam byl nějaký kanovník doma, byl, já mu chodil místo a tom páno. A vzniklo z toho přátelství. Pak on se sem bál jednu chvíli, když jako zavírali ty emigranty, když se náhodou odhodlali, tak to on už vždycky psal, kam jedeme na dovolenou s Čedokem, víš, a už tam byla, vznikly z toho veliký srandy. Jednou jsme se sešli, on založil v Austrálii přeci sex shop. To byl opravdu z toho a on nadrbal miliony z toho člověče. No a jednou jsme se setkali ve Frankfurtu nad Mohanem, já tam měl auták a tak jsem s ním jezdil, kupoval tam ty robertky, zrovna to byla móda. Tam jsme přišli do takové fabriky, tam vylezla ženská překrásná. Přitom bych se styděl říct hovno, čověče. A ona vleze do toho skladu a najednou takový snop těch robertků, čověče, různých velikostí, no a se skácela. Říkám tomu Honzovi, čověče, dej mi jich pár těch vzorků. Já, když budu mít nějaký herec jubilom 60, tak mu to dám z mašličku, aby měl doma výpomoc. Tak mi jich dal asi 7, tam to takový černošský vyvedený a mám Hergot, sice v tom rozvadu je mi šli na ruku ty klapy, bych mohl byl provést třebechovický betlem, ale tohle byla jako dá to do toho kufru, by to bylo blbý. Tak jsem si pal pod svícnem bývá tma, tak jsem trval manželce do síťovky mezi natáčky. A pověsil jsem to nad ní takhle nad oknou autáku. A přijdem do rozvadová, ten celník vidím, jak čumí, ten koukal, člověče, nevěřil, bo tam ten černoský tam byl. A jenom pál, soudrůbeku, co to tam visí? A já pám toho si nevšímejte, to jsou osobní věci, mi paní. On pál jo tak a šel prý.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tak já bych se ještě vrátil k tomu pořadu, to bylo taky bezvadný, když my jsme se rozhodli, že budeme ty ankety točit nejenom na ulicích, ale že to vememe od spoda, tak jsme začali na nádraží, na Vilzonce, mezi homeless, což bylo bezvadný, protože někteří byli chytřejší nežli mnozí ředitelé různých podniků. A tam byla bezvadná paní, já jsem k ní přišel, pán, dobrý den, madam, můžete nám poskytnout rozhovor? No pa, za $1,000. A pán, tak bohužel televize Prima nemá $1,000, tak tolik jako peněz vám nemůže dát. No pa, tak mi koup aspoň jedno pivo, ty leváku. Takže za pivo poskytla jako rozhovor. Pak tam byl taky dobrý host teďka v neděli, byl Vašek Sloup, což je nejenom můj spolužák, kamarád, ale jako si myslím, že to je bezvadný herec a má bezvadný historky a vyprávěl tam, když nám bylo, Sloupovi bylo 32, mně bylo 30,5 roku a obsadili nás do jedné foglarovky, Stínadla se bouří a já jsem hrál Vonta a on hrál Mašňáka. Teď nás potkal Landovský, který když nás viděl, tak dostal hysterický záchvat smíchu, povídá, to znáte nikdy. Starý chlapi, protože už nám bylo tolik, oni hrajou děti. Teď já v těch krátkých kalotech, tak jsem vypadal strašně komicky. Sloup taky. No a teď Sloup už byl ženatý, měl malý dítě a žehlil plínky doma a najednou zvonek. Přišli nějaký dva malí kuci a ten jeden kluk povídá Sloupovi ženě. Plidán, doma máš nálk. Ona šla a povídá, Václave, znáš nějakýho Mašňáka? Povídá, oni myslejí asi, že to jsem já jako z těch rychlejch šípů, víš. Povídá, co je kuci? Mašňáku, máš prak. Povídá, jako proč? No jdeme si ven hrát, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20.20 přílohu přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle klasaca, podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelenitouche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Pluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta, známé skladatelské dvojice John Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukrad hodinky. Je přesně.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je dobrý, se mnou opravdu nemusíte už chodit, já trefím. Děkuji ti, maminko, děkuji tatínku, pusu. Já vím, první den, ale zbytečně, aby se tam se mnou šli. No jistě, ne, tudy ne, jděte tamhle tou chodbou. Ano, no, ahoj. No to je hrozný, jak to tady vypadá v tý příga. Přece patří takhle. Musí lícovat. Jistá. Bože. Tak na to dívám, to je hrozný. Tak stávejte, no.
2: Dobrý den, děti. Oni nevstávají, protože to neví. Jsou totiž jako ty, chlapče, ty se posaď, ty jsi velmi nějaký trošku napřed, sedni si, chlapče.
1: Co? Já vím, že se normálně vstává, to já už
2: sedni
1: vím.
2: Sedni si, chlapče. Dobrý den, děti, já vás vítám. Budu vás učit první dva roky, jsem váš nový učitel Kublenka. Vy se smějete, ale je to opravdu blbé jméno, co děti? Milé děti, když přijdu do třídy, tak se musí vstát.
1: To, je jistý,
2: to budete teďka
1: jistý.
2: Dělat každou vyučovací hodinu.
1: Pane učitele, já jsem to říkal.
2: Mlč, maličky, co pak si to čteš? Dej mi tu
1: že
2: knížku,
1: prosím
2: tě.
1: Že se musí vstát, ty jsi mi to říkal.
2: Odevzdej mi tu knihu, chlapče. To je nesmysl, no. Takže, milí žáci, si to vyzkoušíme. Já jako prostě přijdu každou vyučovací hodinu do třídy, řeknu vstyk a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to každý z vás, milá droboto, budete vědět. Tak to zkusíme. Přišel jsem?
1: Vstyk.
2: Tak se mi to líbí. Sednou, děti. Vítám vás zde v této třídě. Tato třída je první A. Dosud jste chodili, milé děti, do školky, ale teď budete už chodit do opravdové veliké školy, mrňata. No, jaký je to rozdíl? Ví to někdo z vás? Maličká pověz. Ví to někdo z vás? Neví. No, tady už si nebudeme jenom hrát, děti. Tady už se budeme také něco učit.
1: No to je jisté přece, pane učiteli, že je prostě školka, pak je škola, tam se učí, ve školce se hraje.
2: Poslej se, chlapče, ano, já máš pravdu.
1: Si, já
2: ano.
1: Jsem si ve školce už taky nehrál, ale...
2: Ano.
1: Já jsem
2: výdavý
1: se učil.
2: Chlapec, ano. Tak tady se budeme učit co? Budeme se učit číst, počítat, psát, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky,
1: věcná,
2: samozřejmě ruský jazyk.
1: Věcná.
2: Prosím?
1: Proč dějiny?
2: Musíme znát dějiny naší země, které jsou
1: matematika.
2: Velmi bohaté.
1: Matematika.
2: Matematika bude také, chlapče. Chemie, přírodopis.
1: Ekonomie by měla být hlavně. Hlavně
2: to
1: ekonomia.
2: Všecko, chlapče, ale ty jsi nějaký. Posaď se, chlapče, posaď se, posaď se, posaď se. Jak to bude celé, milé děti, probíhat? Bude to probíhat tak, že celá jedna vyučovací hodina má 45 minut.
1: Věcná, pane učiteli, přece není možný. Hodina má 60 minut.
2: No jo, ale pořád se, chlapče.
1: 40, ale dobře, sám říkám.
2: Dobře, dobře, chlapče. Vyučovací hodina je něco jiného než normální hodina. A ta má 45 minut. Normální hodina má kolik minut, malička? Jak se jmenuješ?
1: 60 minut.
2: Ano, chlapče, ale tebe jsem se neptal teďka. Tebe jsem se neptal, no. Ano, normální hodina má 60, ale naše vyučovací bude mít 45.
1: No, dobře, no.
2: Dobře.
1: Není to už jako hodina.
2: No, není to hodina, to jsme si to řekli, maličky. Chlapče, ale je to 45 minut. Ještě šel za roky do penze. Takže, milé děti, pokračujeme dál. Co vás ještě v té škole čeká? Po té hodině vyučovací, po těch 45 minutách, aby si věděl, chlapče, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut.
1: Proč 5 minut?
2: Ale prosím tebe.
1: Minuta úplně stačí, aby
2: nestačí.
1: Se organismus regeneroval.
2: Děti se musí se osvěžit, no, musí pojít jablíčko, něco dobrého.
1: Ztráta času.
2: Ale nebude to ztráta času, chlapče. Nebude to ztráta času. Myslím, že to nebude ztráta času. No, děti jsou zvyklí a budeme si mezi sebou povídat. Děti.
1: Zbytečné, můžeme si přece hovořit, můžeme si povídat o látce.
2: Ale nech to, já jsem si ještě zase nevyvolal.
1: Kterou jsme probírali. Zbytečná
2: rok bude...
1: státka.
2: Já to zase snad vyhodím, no. Školní rok bude trvat, milé děti, od září do konce června. To znamená,
1: věcná,
2: že... Ale prosím,
1: takže
2: já bych tam už to mám opravdu dost.
1: Máme 10 měsíců.
2: No, 10 měsíců, no, to je školní rok.
1: Rok trvá 12 měsíců.
2: No, ale školní rok trvá 10 měsíců.
1: No,
2: pak jsou 2 měsíce zasloužený prázdny, milé děti. Budete si hrát, budete na sluníčku koupat, sportovat, vysírat jedovaté houby a podle toho, už to blbnu. Mě pleteš, chlapče, prosím tebe. Takže takhle to bude celé. No, má někdo nějaké připomínky, děti? Já myslím, že se vám to všecko tady bude v této
1: věcná,
2: škole. Ale prosím tebe,
1: věcná,
2: co je?
1: Chtěl jsem se zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka?
2: Na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů.
1: Zbytečně,
2: ale prosím, tebe, jak je to?
1: Zbytečně, skutečně, protože těch učitelů by mohlo být daleko méně.
2: Já už to opravdu dost, chlapče.
1: No.
2: Jak se jmenuješ?
1: Vaše...
0: Hravé jaro na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Ještě se tady vracím ke skutečným událostem, skutečným třeba... Tady, když jdete Prahou, no tak to už... To je prostě psinec, to je psí hajzl, to už vůbec není Praha, že jo? To jdete takhle, balancujete mezi tím, že... Žádný zákon, nic. V Americe to bylo to samé, že? A asi před 7 lety vyhlásili tady zákon, že každý musí po svým psovi zamíst hovno. Ale druhý den už Tiffany a Cartier prodávali platinový, zlatý a stříbrný lopatičky s košťátkama posázený briliantama, že jo? A ta babá, která vyšla s tím obrovským černochem na procházku, rozumíš? Šla takhle s tím ten vláčem, ten jezevčík i tak dopředu. Jezevčík vyvalil bulvy. Ona také se natáhla, černoch vytáhl ze zlacenýho kufříčku, vytáhl lopatičku platinovou s tím a ona sama, ne, Joe, ne! Sama prostě to. A s úsměvem, že naplnila opět Ústavu Spojených států. Tam to funguje jinak. A já jsem ještě jsem jednou šel, já nevím, proč si na to vzpomenu hned. Totiž to bylo hned vedle, tohle v Central Park. Jsem pozoroval s Vošickým jednou takovýho chlapa, jak krmil veverky. A on měl, nešťastník měl brejle, jak skla od sodovek, že jo? 30 dioptrií. A takhle tam seděli tři veverky, hopkali a on jim házel nějaký oříšky. Tak se koukám na chlapa a říkám, chlape, zvází to vedle, blbě vidí. A já se podíval na ty tři veverky a ty dvě byly veverky a ten třetí byl krysa. Přiřadil se k veverkám. Taky se traduje historka, že u vrat dole u paty New York State Building stojí chlap v cylindru, má bobří kožich, v ruce takový vedoutník a takový vychrtlej chlap tím přijde, říká, nekuřte za humanictva, nekuřte. On říká, že nemůže kutná. Říká, kolik stojí ten doutník? On říká, tyhle ty jsou dost drahý, to jsou 25-dolarový doutníky. On říká, a kolik jich vykouříte? Říká, no tak těhle těch, tak tu jste jsou takový veliký, tak nejvíc 40 za den, $300. On říká, jak dlouho kouříte? Říká, no já kouřu už bezmála 45 roku. Znásobil to, rozdělat. A nebo říká, člověče, vy jste prokouřil celý život, kdybyste nekouřil, tenhle ten New York State Building by bylo až. On se hraní tím, říká, vy kouříte? On říká, já samozřejmě nekouřím. Říká, je ten dělostý důležitý? A není, říká, vidíte, můj jo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: "Vy jezdíte na šodo?" Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, a poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ja si myslím, že najvyšší čas, aby sme predviedli humoristický dialog. Ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
2: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
1: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
2: No, stojí na moste.
1: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
2: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mutnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš, Mária, Jozef.
1: Všetkých troch spomínal?
2: Ježiš, Mária, Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
1: Mm-hmm. Celá rodina má TBC?
2: Kompletne áno, celá rodina.
1: No tak keď si to môžu dovoliť.
2: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
1: Kde? Tu. Mal mozog pod pazuchou?
2: Áno.
1: Ja aj tak preto dostal výpoveď.
2: No. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
1: Áno, farebný.
2: Širokouhlý. Mm. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol vzal, čo nemohol nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol vzal, čo nemohol nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol vzal, čo nemohol...
1: Ukradol. Áno, poznám.
2: Vy ste to videli?
1: Poznám. Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste. On dostal výpoveď.
2: Áno, áno.
1: Takže on je nezamestnaný.
2: Áno.
1: Takže to sa neodohráva u nás.
2: Ale kde je?
1: Takže on stojí na moste. A teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať.
2: Na to sa teším.
1: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
2: Čo? Ohromný humor, vyšplachne. Čo na tom svete? Čo vyšplachne?
1: No voda.
2: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené.
1: A on sa ešte z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc, pomoc. Prosím? Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý. Aha. A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať zleje, budem dýchať ešte horšie.
2: To rozvázate stále tú tému.
1: A teraz, ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš? A oni hovorí, dajte pokoj ryby. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal, celý spotený bol, a tie ryby za ním utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
2: To stále rozvádzate tú istú tému.
1: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite ty, a stále tie...
2: To rozvádzate stále tú tému.
1: A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili a inú tému nemáte?
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325, takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325, lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Synkopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadařené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl, dobrý večer, a jsem Rudá Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil.
4: Včera jsem si koupil juice, ojen. Má matka mě s sebou dala 5 korun, ojen. A jsem měl říct, jak jsem koupil juice, ojen. A zase chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl za ty peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, ojen. A tak jsem šel domů, ojen, protože už jsem neměl za ty peníze, jak jsem si ten juice žádný už nekoupil, ojen.
3: No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl, to je on. To je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali, prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda. Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl, to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojen, vždycky na to koupal krivu, tohleto a tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak... Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůže, když oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdeme, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel, a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.

0: na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
1: Já nemyslím semafory, vevnitř, jestli nesvítili červený.
2: Vevnitř svítili jenom červený. No,
1: pak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezmete na Exenshus, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte?
2: No,
1: a máte.
2: To
1: máte.
2: Bych mohl.
1: No?
2: To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
1: Hlavně, že je přičinlivá.
2: No to tak ona je. No, ona no, je no. Taky právě ty masáže dělá. A nejvíce zajímá o tyhle ty TIR.
1: TIR, TIR.
2: Tyráci. No, a ona to má moc, prosím vás, ta je tak zatížená.
1: No, neříkejte.
2: No jo, ona, prosím vás, teď, dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků, jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase. Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. Od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, to je moc.
1: No to je moc, to je moc.
2: To je moc, to je přetažená. Je přetažená.
1: Přetažená, no já taky už
2: je
1: mám nervy.
2: Je přetažená a zatížená.
1: Zatížená, no já mám taky nervy, taky. Svoje. No s masážem, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
2: Cože?
1: No tadyhle hned vedle je to
2: Kadeřábková.
1: Dušní 12 nebo
2: Kadeřábková.
1: Kadeřábková.
2: No to mě něco připomíná.
1: Vlasta Kadeřábková.
2: To by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď já...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
2: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
1: Aha. Pane brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
2: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
1: Čili už od dětství v panu brašnáři byl takový smysl pro poctivost.
2: Tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl, a potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný, a oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
1: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
2: Tak, tadyhle to je naše třída.
1: Já ukážu.
2: Ještě z obecný, to tam na krajíčku.
1: A vy jste, kde?
2: Vedle na krajíčku.
1: Ano, vedle věže. No.
2: A kde nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
1: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
2: Ne, on už neučí.
1: Je asi v důchodu, ne?
2: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně to.
1: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
2: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
1: To znám, to se takhle otočilo a padal sníh.
2: A tu jsem taky neukradl.
1: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina. Má své chyby. Ale jedno je jisté. Nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane brašnáři, já vám děkuji.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: abych mu nedělal ostudu.
1: No.
0: Napsal do kolonky majetkové poměry přesně tohle. Jediným mým majetkem jsou čisté ruce. Nějaká Švorcová to napsala.
1: Počkej, teď si říkal, že nebudeš jmenovat.
0: Jsem taky neříkal Jiřina. Švorcová dneska může být jaká paní, že jo? Já jsem teďka taky zrovna Švorca, nejsem její brácha.
1: Takže já bych pomalinku přešel.
0: A jiný kandidát, taky ho nevzali, taky ho nebudu jmenovat. Napsal do rubriky pohlaví Evropský průměr.
1: To už je moc.
0: Přitom to byl normální stehlík.
1: Úroveň. Úroveň. Já bych pomalinku se zase vrátil na tu rovinu, na které jsme vlastně začali. Pojďte si povídat o aktuálních zajímavých věcech teďko. Třeba co nás všechny zajímá?
0: No.
1: Třeba pády bank.
0: Ano, přátelé, pády bank, to je ono.
1: Budeme hovořit třeba o kreditní bance Plzeň.
0: Ano, přátelé, kreditní banka nám padla. Ale to byl fofr, co? 12 miliard je fuč, no. Nikdo neví, kde jsou. Mě se měli zeptat, já to jim přesně. Ano, slečno, přesně tam.
1: Vy už jste spolu hovořili na toto
0: no,
1: téma.
0: Ne, já podezírám zertu.
1: Nejdůležitější, přátelé, na naší politické scéně je morálka.
0: Ano, morálka, nejlepší je šaratice.
1: To je minerálka, Alois, to je rozdíl.
0: Ale malej. Z obojího se můžu udělat blbě. Při špatném užívání.
1: Pozor, ale teď má trošku pravdu. Když se nad tím zamyslíte, má pravdu. Víte, jak oni se u nás hádají teďko?
0: No, pěkně.
1: U nás se teď nedohodne ani koalice.
0: No, prosím, koalice. Co ta dělá v politice?
1: Je tam od začátku.
0: Koalice?
1: No, jistě.
0: Ta vždycky sedí na větvi.
1: Prosím tě, koalice je v politice od začátku, jinak by nefungovaly ty vazby, které tam...
0: Teď se mi řeče, že se koalice přemnožily.
1: Prosím.
0: Že je povolen odstřel 2000 kusů?
1: Neříkej tyhle věci.
0: V Austrálii.
1: Víš vůbec, co to je koalice?
0: Jistě, koalice to je paní Votomir Vítka.
2: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustra byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které se řazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč. Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger, byl urostlý takový a ten nám říkal chlapy, všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady tak spletité, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že jo? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dál? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal ozvi se. Chroustal, nerob srandu. Chroustal, kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne? Tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. To bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale
2: Franta říká, hoši, jo, v tom už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bolchám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Vlasko Básničku, o tom veselým barevným táčkovi, no, poklon se pěkně a začni, no.
2: Moc, my jsme ještě neližovali.
1: A to budete, teď řekněte hezky tu básničku, že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: pánice. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, to no,
5: na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahleta, ta klícka,
4: jo? To, jo, myslíte tuhletu, jo?
1: Tuhle, tu malou.
4: 550.
6: Za Krista, pane,
1: 550 a takhle malá?
4: Ježiš. To je umění, pane.
2: Kdyby se hejbal. A mělo se, kdyby se hejbal.
7: Tak, pána, tohle, když je umění, tak to já budu pana Orleánska.
1: Ale prosím tě, hodu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční košile, a už je drátku, ale prosím vás, a
4: pak se platí nápad, takže vám se to napadne.
1: Nemáte pocit, že nebo co to je?
4: Každý obrázek, v podstatě, jaký obrázek je drahý teda?
6: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobří, takhle ty dva s těma růžičkama.
4: 850.
1: Ježišmarja, já to ty máš, no, to snad není možný.
4: Jasně, ale prosím vás, zase člověk musí dát nějak vzdálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě. Se to koukáte, díváte se, třeba u toho kávu, že nebo třeba do kuček, to je požitek, ale prosím vás, asi to je požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: To jsem si koupila,
4: ale co to je exotický ptáček, to není tak,
1: ale
4: prosím vás, asi vůbec o tom sama nebudu bavit,
1: to jsou docela normální skřivánky.
4: Dobře, ale v kleci ten skřivánek, opravdu vážně, ale to, prosím vás, vy tomu nerozumíte, já tomu rozumím já vy prostě co dělám,
6: dobře.
4: Co už to dělám, ne?
1: Počkejte, my tomu taky snad rozumíme, ne? Ne, protože se
4: mě dívá. Snad rozumíte, já se tomu rozumím líp, ne?
1: No dobře, no a taky
4: se dívá. A to se koukat s jak
1: jsem říká, když teda, pak to můžu odstoupit,
4: se
1: bavit, no.
4: Tak skrybuju se, když člověk sedí, že jak... A ty obrátce musí je vnímat, ještě, prostě v pohodě krásně.
1: Stejně nic nekoupíme, pojďte kluci.
4: Tak tam nic neprodává,
6: víte, no.
1: Pojďte. Ne, já si myslím, že mistr má pravdu, bude zdálky, je to úplně jiný.
6: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená trochu.
4: Cože, proč jako poškozená, co to blábolí?
6: Takhle to má nějakou...
4: Než tady to umažete, nemá zmák smyslu.
6: Co bych umazali, co se koupal.
4: No to vydrží věky tohle, to viděl jste? Ty přesuny v kufru,
7: všechno. Víste, co byste chtěl za takovou poškozenou?
2: Mami,
4: potužvem. To nevím kolik, no.
7: Stovku.
4: Za kolik?
2: No
4: za stovku.
7: Za stovku?
4: Jo, pane.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo? Nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano. Už popát, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák. No prostě, jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla si. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, haló, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina.
1: No, to je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Tak já se chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesl, jo?
1: Na zítra.
2: A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě... V sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: Ano, a to hrajeme právě, film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno. Že bych chtěl v neděli ráno.
3: Já chceš, ale v neděli.
2: To ještě spím, že jo.
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Tak mi dejte tedy na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
1: Teda, dobře.
2: Dobře. Co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano.
2: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, ano.
1: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nebo ona mě pořád říká, kdy to hrajeme. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajeme.
1: Tak
2: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam tak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To dobrý, tak jo.
1: Toto trvalo!
2: A jo, no tak...
1: 114 korun mi dá.
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun!
2: To jde mi ještě 20, ono. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se to... Teď se s vámi kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůže trávat pozor. Už včera jste mě málem přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Na dlaní jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Státní regulace cen paliv by před prázdninami mohla skončit. Důvodem jsou zejména klesající ceny ropy. Regulace cen dopadla na provozovatele čerpacích stanic. První už oznámil, že kvůli opatření podal žalobu k Městskému soudu v Praze na ministerstvo financí. Další zvažují, že se připojí. Unie nezávislých petrolejářů odhaduje ztráty na 50 až 100 milionů korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině včera teploty převýšily dosavadní rekordy pro tento den na čtyřech stanicích, včetně Dukovan nebo Kostelní Myslové. Nejtepleji v kraji ale bylo

0: v Třebíči, kde stanice zaznamenala 33,6 stupně Celsia. Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028.
1: Sport.
0: Fotbalisté Spojených států porazili na mistrovství světa Austrálii 2-0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácí mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. Maroko porazilo ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body má blízko k postupu. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a připsali si první výhru. Se 4 body mají téměř jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát končí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: A protože je chvíli po 9. hodině, tak už vám teď ze studia Rádia Jihlava krásné startující sobotní dopoledne s datem 20. června přeje Míša Rutrová. V této hodině si dáme taky kalendárium a v dalším vysílání můžu slíbit řadu tipů a pozvánek, kam můžete tento víkend vyrazit. Tak si tedy na to určitě počkejte, teď už taky další hity.
1: Rádio Jihlava 101.

a na vlnách Rádia Jihlava jdeme gratulovat k svátku. Při pohledu do kalendáře zjišťujeme, že dnes 20. června mají svátek všechny květy, nebo chcete-li květoslavy. Je to jméno slovanského původu, které vzniklo překladem původně latinského jména Flora. Překlad je tedy jednoduchý, kvetoucí, květinová či květinami oslavovaná. No a květoslav máme v celé republice takřka 23 tisíc, takže je to celkem oblíbené jméno. Tak tedy květušky, přejeme vám všechno nejlepší a posíláme další sobotní hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde muž do ordinace k doktorovi a povídá: pane doktore, mně se udělala taková divná věc. Ukažte. No to je vážně divný. A měl jste to už někdy předtím? No, měl. Jednou jsem něco podobného měl. No tak vidíte, už to máte zase.

0: máme tady sobotní dopoledne, Míša Rotrová je s vámi na rádiu Jihlava. Přeji vám příjemný poslech, pokud nás ladíte v práci, tak také přeji, ať vám to co nejrychleji uteče. No a za okamžik si dáme také kalendárium. Počkejte si na to, jaké události jsou s tím dnešním datem spojeny.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava a teď už taky kalendárium. 20. červen, co se tento den odehrálo v historii. Roku 1863 Jan Neruda dováží do Prahy první román Žila Verna, pět neděl v balóně. Tomáš Garrigue Masaryk byl roku 1896 po 14 letech jmenován řádným profesorem. A roku 2001 automobilka Škoda Auto vyrobila poslední exemplář modelové řady Škoda Felicia. Mezi dnešní oslavence potom patří zpěvák Petr Kolář, který má 59. Lionel Richie slaví 77 a stále krásná herečka Nicole Kidman má dnes 59. A pokud i vy slavíte, přeje vám Rádio Jihlava krásné narozeniny.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Zavratné megaslevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frází.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Důvodem je, že mu pravděpodobně hrozí vazba. Jeho právník však tvrdí, že je politik na dovolené, o které vyšetřovatele informoval. Wolfa, který sdělil, že je v Chorvatsku, už potrestala etická komise fotbalové asociace v souvislosti s korupcí a ovlivňováním zápasu pokutou 3 miliony korun a zákazem působení ve fotbalovém prostředí na 12 let. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítl.
4: Co se děje v kraji?
5: Na Vysočině přibývají obce, které si i díky dotacím pořizují vratné nápojové kelímky, aby snížili množství vyhozených plastů po kulturním nebo sportovním programu. Nechávají je graficky zpracovat tak, aby mohly sloužit i jako upomínkové předměty. Zajišťovat mytí kelímků při akcích někde pomáhají dobrovolníci. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské.
4: Rádio Jihlava
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Ladíte Rádio Jihlava, my máme po 10. hodině, s vámi je Míša Rotrová a pokud byste rádi dneska vyrazili někam na trhy a nemáte to třeba úplně daleko do Nového Města na Moravě, pak mám pro vás tip a podrobnosti vám řeknu už za malou chvíli.
4: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

A na vlnách Rádia Jihlava teď míříme do Nového Města na Moravě. Tady se konají další novoměstské farmářské trhy. Je to už 16. ročník těchto trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem. Tak pokud tedy chcete nakoupit

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Žena se často zamiluje do svého ctitele jen proto, že obdivuje jeho vytříbený vkus.

0: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša a za malou chvíli tady pro vás budu mít pozvánku do Velké Bíteše. Tady se dnes koná bítešská pouť a foodfest. A to nejen dnes, ale pokračuje to ještě i zítra. Podrobnosti vám řeknu za okamžik.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

0: také Býteše. Tady tento víkend patří Býtešské pouti a taky Food Festu. Všechno se to odehrává na Masarykově náměstí. Zahájení za malou chvilku v 11 hodin, od 12 potom dětská show Kouzelník Vítěz Kornélií, od 13:30 kapela Gong Rock, odpoledne taky diskotéka pro děti skupina Rebelia nebo dívčí kapela Loreta. K tomu Food Fest, indická, africká kuchyně, burgery, hotdogy, sladké pokrmy, výrobky z chili a mnoho, mnoho dalšího. Program pokračuje ještě i zítra, a to hravou hodinkou pro děti plnou soutěží a her od 14 hodin a od 15 orchestr Cantorum z náměště nad Oslavou. Tak tedy tento víkend velká Býteš slaví, Býtešská pouť a Food Fest, a vy můžete vyrazit.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Policie v 7 evropských zemích, včetně Česka, provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorasán, což je větev hnutí Islámský stát, působící převážně ve střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí, a pozatýkali několik osob. Na akci se podílel také americký federální úřad pro vyšetřování.
2: Co se děje v kraji?
3: Zámecký park v Třebíči čeká poslední část úprav. K dokončení areálu, na kterém se pracovalo několik let, chybí vylepšit propojení podzámecké nivy s koupalištěm Polanka. Pracovat se na něm bude od září do listopadu. Práce vyjdou na 4,4 milionu korun. Berlín čelí invazi housenek bourovčíka toulavého. Jeho jedovaté chloupky vyvolávají vyrážky, dýchací potíže i silné alergické reakce. Škůdce se ve městě objevoval už i v minulých letech, ale letos se podle místních jeho šíření vymklo kontrole. Podle vědců k tomu přispívá i globální oteplování.
2: Sport.
3: Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve Velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto2 kvalifikace. Díky druhému místu ve včerejším tréninku jediný

0: Český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14.05.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 11. hodina odbyla a pokud jste milovníci nákladních aut, tak dneska a zítra byste neměli chybět v Jihlavě na Traktrialu. Podrobnosti za malou chvíli, zůstaňte tedy s námi.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

A na rádiu Jihlava teď míříme s pozvánkou na tento víkend přímo do Jihlavy. Tankodrom Pístov totiž hostí Truck Trial Jihlava. 28. sezóna plná extrémního terénu, silných strojů a jezdeckých výkonů na hraně možností je tady. Na závodech se potkají ti nejlepší jezdci z celé republiky, ale i Slovenska, Maďarska nebo Polska. Čekají vás nejrůznější závodní kategorie a atmosféra, kde fyzika často neplatí a kde se bojuje s terénem až do posledního centimetru. Dneska soutěže až do 18 hodin, následně vyhlášení a ve 20 hodin potom diskotéka. Zítra to celé pokračuje od 8.30 až do 17.30, tak tedy pokud vyrazíte, určitě si to užijte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co je nejhorší, když se rozjedete s holkou? Zvykat si na jiný cyklus.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

Ladíte Rádio Jihlava, je s vámi Míša a za okamžik vás pozvu na velkou, krásnou akci, tradiční akci, kterou tento víkend hostí Jemnice. Barchan 2026. Počkejte si tedy na podrobnosti, teď taky další hity.

0: Ladíte Rádio Jihlava a pokud máte rádi trošku historie a chcete si užít třeba tradiční trh s lidovými řemesly, pouťové atrakce a spoustu hudebního a tanečního programu, tak byste tento víkend neměli chybět v Jemnici. Koná se tady totiž další ročník historické slavnosti Barchan. Je to jedna z nejstarších historických slavností v celé střední Evropě. Celé to začalo už včera. No a dnes program odstartoval v 8 hodin a 30 minut slavnostním budíčkem s trubači a bubenicemi a otevřením městských bran. Během dne vás čeká třeba koncert Marty Jandové s kapelou, taky spousta pohádek, středověké hudby. Ve 21.30 večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města, ohňová show a nebo koncert kapely Leny. Tento bohatý program ovšem pokračuje i zítra a zakončeno to bude dokonce až v pondělí. Ten program je opravdu tak nabitý, že kdybych měla jít bod po bodu, tak bychom tady byli hodně dlouho. Doporučuji se tedy podívat na www.barchan.cz, prostudovat si to a máte-li čas, určitě můžete vyrazit.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. V horkém počasí by se lidé měli vyhýbat nápojům obsahujícím alkohol a kofein, protože způsobují ztrátu tělesné vody. Nevhodné jsou i sladké nebo přechlazené nápoje, které pocit žízně zvyšují. Lidé by měli upřednostnit čistou vodu nebo minerálku. Více než 1000 lidí kvůli vedru končí každoročně v péči lékařů. Častěji jsou to muži.
1: Co se děje v kraji?
2: Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motorek v Brně policisté na Vysočině dohlížejí ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po

0: kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motorkách. Slovenská finanční správa na západě země zajistila téměř 8 tun tabáku, přes 325 tisíc kusů neoznačených cigaret, různá zařízení a auta. Její maďarští kolegové pak odhalili nelegální výrobní linku na cigarety, 156 tisíc kusů cigaret a 5,5 tuny tabáku. Únik na spotřební dani z tabákových výrobků činil na Slovensku 61,4 milionu korun. V Maďarsku přesáhl 24 milionů.
1: Sport.
0: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách neuspěly ani ve třetím zápasu proti týmu z nejužší světové špičky, dosud neporaženému Japonsku, které loni skončilo čtvrté na mistrovství světa, podlehly 0-3. Na první výhru na Filipínách budou Češky zítra útočit proti Dominikánské republice, což by měl být papírově nejpřijatelnější soupeř na tomto turnaji.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je po 12. hodině, s vámi na rádiu Jihlava stále Míša Rotrová. Přeji vám dobrou chuť, pokud třeba zrovna obědváte. No a vyrazit dnes můžete taky na zámek Příseka. Co vás tam čeká, to prozradím za chvíli, tak tedy zůstaňte s námi.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

a vymýšlet svůj osud, kde a s kým svůj život spojím. A chvíli trpět pro lásku s vědomím, že napíšu šťastný konec. A chvíli trpět pro lásku, necítit bolest.

Posloucháte Rádio Jihlava a teď už pozvánka na zámek Příseka. Tady vás dnes čeká už čtvrtý ročník srazu vozů Multicar. Čekají vás dvě hlavní stanoviště na polygonu v Komárovicích v areálu bývalého letiště a potom v cíli spanilé jízdy u muzea autíček na zámku Příseka. Pokud tedy chcete si prohlédnout nejrůznější multikáry a třeba zároveň i muzeum autíček, tak je pro vás tahle pozvánka jako dělaná. Od nás teď už taky další hit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

0: Rádio Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava a za malou chvíli pro vás budu mít jednu pozvánku na procházku Jihlavou. A potěším v tomto případě určitě děti a řeknu vám, co vás čeká na paloučku v ulici Leoše Janáčka. Počkejte si tedy na podrobnosti.

pozvánka tady do Jihlavy. Na Paloučku v ulici Leoše Janáčka totiž máme krásnou instalaci plnou animovaných postaviček. Potěšíme tak hlavně děti a pokud jste tudy ještě nešli, tak věřím, že pokud třeba přemýšlíte, kam vyrazit na takovou sobotní procházku,

0: pro děti i dospěláky, start ve 14 hodin a od 18 potom zahraje kapela Jarda Band. Tak můžete vyrazit a my už teď vyrážíme taky za dalšími hity.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Závratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou sobotu. Státní regulace cen paliv by před prázdninami mohla skončit. Důvodem jsou zejména klesající ceny ropy. Regulace cen dopadla na provozovatele čerpacích stanic. První už oznámil, že kvůli opatření podal žalobu k Městskému soudu v Praze na Ministerstvo financí. Další zvažují, že se připojí. Unie nezávislých petrolejářů odhaduje ztráty na 50 až 100 milionů korun.
3: Co se děje v kraji?
4: Na Vysočině včera teploty převýšily dosavadní rekordy pro tento den na 4 stanicích, včetně Dukovan nebo Kostelní Myslové. Nejtepleji v kraji ale bylo v Třebíči, kde stanice zaznamenala 33,6 stupně Celsia. Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Je po 13. hodině, s vámi je na rádiu Jihlava Míša Rotrová a za malou chvíli pro vás budu mít jednu zajímavou hudební pozvánku. Počkejte si tedy určitě na to.
3: 101.1 FM, rádio Jihlava, vaše jednička z České.

0: Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádio Jihlava.
3: A na Rádio Jihlava teď pozvánka na zítřejší odpoledne do Stříbrného domu. Hudební čaj o páté zítra hostí kapelu Voala a Zdeňku Trvalcovou. Přijďte si užít jedinečný hudební koktejl plný francouzského šanzónu, hravého swingu a podmanivé atmosféry pařížských kaváren. K poslechu hudby si navíc můžete zakoupit drobné občerstvení a drinky z čajovny Nasypaný čaj. Tak tedy už zítra 17 hodin.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena ukazuje manželovi nové šaty. Pro boha, tolik peněz za šaty? Za ty prachy bychom měli myčku na nádobí. No to ano, ale tancovat bych v ní nemohla.

0: Rádio Jihlava, s vámi Míša a tento víkend, nebo přesně řečeno od včerejška až do pondělí, hostí Jemnice jednu z nejstarších historických slavností ve střední Evropě, Barchan. Více o tom budu mluvit už za malou chvíli.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A na rádiu Jihlava teď míříme do Jemnice. Tento víkend tady patří Barchanu, tedy jedné z nejstarších historických slavností ve střední Evropě. Program je dneska opravdu velmi nabitý od ranních hodin až do těch opravdu nočních. V těchto chvílích hraje středověká hudba. Za malou chvíli proběhne historický běh královských poslů. Taky vás čeká krásná scéna v zámeckém parku, rozloučení královského páru s opevněnou Jemnicí. Zhruba v 15 hodin slavnostní průvod kostýmovaných postav ze zámku přes náměstí k Sokolovně. Odpoledne ve 4 taky třeba koncert Marty Jandové s kapelou, následně divadelní pohádka. Těšit se můžete i na koncert Elizabet Kopecké s kapelou Leny, anebo večerní historický průvod s pochodněmi ulicemi města. Ten začne v 21.30 a ve 22.15, potom ohňová show. Zítra program od 9.15, kdy to startuje divadelní pohádkou, až do odpoledne, kdy vás v 16 hodin čeká koncert.

0: vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Důvodem je, že mu pravděpodobně hrozí vazba. Jeho právník však tvrdí, že je politik na dovolené, o které vyšetřovatele informoval. Wolfa, který sdělil, že je v Chorvatsku, už potrestala etická komise fotbalové asociace v souvislosti s korupcí a ovlivňováním zápasu pokutou 3 miliony korun a zákazem působení ve fotbalovém prostředí na 12 let. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítl.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině přibývají obce, které si i díky dotacím pořizují vratné nápojové kelímky, aby snížili množství vyhozených plastů po kulturním nebo sportovním programu. Nechávají je graficky zpracovat tak, aby mohly sloužit i jako upomínkové předměty. Zajišťovat mytí kelímků při akcích někde pomáhají dobrovolníci. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe po čtvrtečním zápasu proti Jihoafrické republice v Atlantě přesunuli letecky zpět do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek včera svým svěřencům po náročném programu naordinoval volnější den. Dnes se mužstvo vrací do tréninku a začne se chystat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Vysočinu tento týden navštívil prezident.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Na dvoudenní návštěvu Vysočiny tento týden zavítal prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Vyjádřil se i k plánované vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem. Podle něj nedává na trati zastávka moc smysl. Podotkl, že to asi Jihlava nebude slyšet ráda, stejně jako kraj Vysočina. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Správa železnic uvádí, že na trati, po níž by měly jezdit i expresy s rychlostí 320 km v hodině, počítá s terminálem u Jihlavy. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

se svým bohem. Smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Honza do hospody a říká: Honem, dejte mi 2 deci rumu. Stará mi peče dort na narozeniny a zapomněla ten rum koupit. No a máš na to něco? No, na to zapomněla. Tak mi hrojte rozklinky a já si ho vypiju hnedka tady.

Hezké odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu se dostala i Horácká multifunkční hala v Brně. Buďte s námi, mám podrobnosti.

0: odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu se dostala například přestavba Pražského nádraží Praha Bubny, kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, dřevostavba dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou nebo horácká multifunkční hala v Jihlavě. Porotci oceňovali například přestavby a rekonstrukce budovy určené k bydlení, stavby s větším společenským přesahem a projekty zlepšující veřejný prostor. Hlavní vítěz a další finalisté budou vyhlášeni 12. listopadu. Tak samozřejmě držíme našim stavbám pěsti a teď z Rádia Jihlava další hity.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou sobotu. Policie v 7 evropských zemích, včetně Česka, provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorasán, což je větev hnutí Islámský stát, působící převážně ve střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí, a pozatýkali několik osob. Na akci se podílel také americký federální úřad pro vyšetřování.
4: Co se děje v kraji?
5: Zámecký park v Třebíči čeká poslední část úprav. K dokončení areálu, na kterém se pracovalo několik let, chybí vylepšit propojení podzámecké nivy s koupalištěm Polanka. Pracovat se na něm bude od září do listopadu. Práce vyjdou na 4,4 milionu korun. Berlín čelí invazi housenek bourovčíka toulavého. Jeho jedovaté chloupky vyvolávají vyrážky, dýchací potíže i silné alergické reakce. Škůdce se ve městě objevoval už i v minulých letech, ale letos se podle místních jeho šíření vymklo kontrole. Podle vědců k tomu přispívá i globální oteplování.
4: Sport.
5: Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na světovém šampionátu. Po porážce s Paraguají 0-1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play-off. Turecko na závěr skupiny vyzve v pátek v Los Angeles domácí Spojené státy, které už mají po dvou výhrách zajištěn postup do play-off. Ve stejném čase se v San Francisku odehraje i duel Austrálie s Paraguají.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Víme, že na sportovní a kulturní zázemí dostane peníze od kraje Vysočina 64 obcí a klubů. Buďte s námi, dozvíte se víc.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi.
1: Rádio Jihlava.
2: Sunny,

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportoviště a kulturního zázemí. Žádosti schválili krajští zastupitelé. O peníze měl zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Stojím v dešti,

0: stačí. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. Já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, ne snášet.

0: Ladíte rádio Jihlava, přejeme vám krásný den a víme, že nemocnice Třebíč dostane krajskou půjčku 120 milionů korun. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hledáme signál.
1: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Také dnes krajští zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Splatit ji má až v roce 2033 i kvůli plánované stavbě v jaderné elektrárně v Dukovanech na Třebíčsku. Nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti, v důsledku čehož musí vracet pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V horkém počasí by se lidé měli vyhýbat nápojům obsahujícím alkohol a kofein, protože způsobují ztrátu tělesné vody. Nevhodné jsou i sladké nebo přechlazené nápoje, které pocit žízně zvyšují. Lidé by měli upřednostnit čistou vodu nebo minerálku. Více než 1000 lidí kvůli vedru končí každoročně v péči lékařů. Častěji jsou to muži.
0: Co se děje v kraji?
1: Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motorek v Brně policisté na Vysočině dohlížejí ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po kterých by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený...
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezkou sobotu, ladíte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Víme, že Jihlava chce novou expozici v historickém Stříbrném domě a požádá o dotaci. Podrobnosti za moment.
0: 101.1 FM. Vaše jednička z

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Městská organizace Brána Jihlavy chce přiblížit dějiny města ve Stříbrném domě novou expozicí s audiovizuální technikou. Požádá na ní o dotaci. Cílem projektu za zhruba 1,2 milionu korun je větší využití potenciálu této historické budovy na Masarykově náměstí, zejména jejich sklepních prostor s gotickými klenbami. Záměr by se mohl uskutečnit do ledna 2028. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Přejeme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jede blondýnka na kole a zastaví policista. Promiňte, máte prázdné zadní kolo? Blondýnka se podívá a říká, no to je možné, ale jenom ve spod.

0: Hezké sobotní odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že žďárští zastupitelé jednoznačně podpořili memorandum k rychlobruslařské hale. Další informace za pár minutek.
1: 101.1 FM, vaše jednička z České.

0: odpoledne. Díky, že ladíte rádio Jihlava. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě výstavby a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících, nikdo nebyl proti. O možné stavbě haly jednal s představiteli města premiér Babiš. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme pohodový víkend.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Státní regulace cen paliv by před prázdninami mohla skončit. Důvodem jsou zejména klesající ceny ropy. Regulace cen dopadla na provozovatele čerpacích stanic. První už oznámil, že kvůli opatření podal žalobu k Městskému soudu v Praze na Ministerstvo financí. Další zvažují, že se připojí. Unie nezávislých petrolejářů odhaduje ztráty na 50 až 100 milionů korun.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině včera teploty převýšily dosavadní rekordy pro tento den na 4 stanicích, včetně Dukovan nebo Kostelní Myslové. Nejtepleji v kraji ale bylo v Třebíči, kde stanice zaznamenala 33,6 stupně Celsia. Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Půjde o takzvané překlenovací letadlo, které bude přepravovat prezidenta, dokud nedorazí nová letadla objednaná přímo u amerického výrobce Boeing. To je v současné době plánováno na rok 2028.
2: Sport.
3: Fotbalisté Spojených států porazili na mistrovství světa Austrálii 2-0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. Maroko porazilo ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body má blízko k postupu. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a připsali si první výhru. Se 4 body mají téměř jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát končí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup.
2: Rádio Jihlava
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Vysočinu tento týden navštívil prezident. Podrobnosti za chvíli.

odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Na dvoudenní návštěvu Vysočiny tento týden zavítal prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Vyjádřil se i k plánované vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem. Podle něj nedává na trati zastávka moc smysl. Podotkl, že to asi Jihlava nebude slyšet ráda, stejně jako kraj Vysočina. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Správa železnic uvádí, že na trati, po níž by měly jezdit i expresy s rychlostí 320 km v hodině, počítá s terminálem u Jihlavy. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, byl jsem na dovolené a tam jsem se nakazil pohlavní chorobou. Myslíte, že to přejde? No pochopitelně, ale na manželku.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce @radiojihlava.cz

0: Hezké odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu se dostala i horácká multifunkční hala v Brně. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českým

0: odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní Českou cenu za architekturu se dostala například přestavba Pražského nádraží Praha Bubny, kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, dřevostavba dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou nebo horácká multifunkční hala v Jihlavě. Porotci oceňovali například přestavby a rekonstrukce budovy určené k bydlení, stavby s větším společenským přesahem a projekty zlepšující veřejný prostor. Hlavní vítěz a další finalisté budou vyhlášeni 12. listopadu. Tak samozřejmě držíme našim stavbám pěsti a teď z Rádia Jihlava další hity.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Důvodem je, že mu pravděpodobně hrozí vazba. Jeho právník však tvrdí, že je politik na dovolené, o které vyšetřovatele informoval. Wolfa, který sdělil, že je v Chorvatsku, už potrestala etická komise fotbalové asociace v souvislosti s korupcí a ovlivňováním zápasu pokutou 3 miliony korun a zákazem působení ve fotbalovém prostředí na 12 let. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítl.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině přibývají obce, které si i díky dotacím pořizují vratné nápojové kelímky, aby snížili množství vyhozených plastů po kulturním nebo sportovním programu. Nechávají je graficky zpracovat tak, aby mohly sloužit i jako upomínkové předměty. Zajišťovat mytí kelímků při akcích někde pomáhají dobrovolníci. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe po čtvrtečním zápasu proti Jihoafrické republice v Atlantě přesunuli letec

0: Hezké odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportoviště a kulturního zázemí. Žádosti schválili krajští zastupitelé. O peníze měl zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.
1: S cizí ženou v cizím pokoji. Zdá se, že tu pro mě končí jeden flám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Novotná manželovi, včera si zase přišel domů ožralý.
2: Kdo ti to řekl?
1: No ty sám. A víš vůbec, kolik toho ožralý nakecají?

0: Ladíte rádio Jihlava, přejeme vám krásný den a víme, že nemocnice Třebíč dostane krajskou půjčku 120 milionů korun. Podrobnosti za chviličku.
1: Rádio Jihlava 101.1

vidět hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně

0: Hezké odpoledne, těší nás, že hledíte Rádio Jihlava také dnes. Krajští zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Splatit ji má až v roce 2033 i kvůli plánované stavbě v jaderné elektrárně v Dukovanech na Třebíčsku. Nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti, v důsledku čehož musí vracet pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22:30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když nemám chuť k jídlu, piju fernet. Když nemám náladu, dám si dvě decky vína. A kdy piješ vodu? Když nemám peníze.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tajemný hlas z Kadibudky. Nerušit. Právě zhazuje jedno kilo.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po...

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: pohľadu. To asi spytí, špatne mi trávi. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Žebrák, prosím pěkně poníženě o malilinkatou almužničku. No tak a máte zpátky za tisícovku? Ale bože, třeba i na pětitisícovku.

0: celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Proti mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. To může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Jo? To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. Takže... To víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky. Tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, než se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, mi mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: 101 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tyhle dopisy některých opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho, anebo a předal mě ho tady, v téhle hospodě, Oldřich Čarplachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno a je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková, kouká na dalekou hladinu a pláče, dokolem jiná družstevnice. Se Slíčková povídá, co tak upírlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata na palí, to děláme všichni, mapa. Ale koťata už udávno zpátky.
2: Takový těličko já jsem měl naposled ve 32. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Vítu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem polovičně jako ty a já už normálně, to je nervák, když já si mám zavázat botu, tak naberu dech, jak kdybych chtěl lovit perlorodky, tak nevydrží mě dech, tak to musím opustit tu botu zas na chvilku a znám pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídá. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukradence v kuchyni na linoleu 12 let na rámkový hodinky, povídá. Takový brázdě potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcku, on pá, už mi to nějak člověče nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak? Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120L.
1: Aha, 120L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradne.
1: Jako sudělá. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jsi nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jak sedí chlap na Volšanech u hrobu a povídá, tak si dám ještě jedno. Asi cigáro, pivo. Ano. Chtěl jsem jít, ale dám si teda ještě jedno, ještě si dám cigárko. No. A tak si dám ještě jedno cigárko. Dá ty flašky prázdný do tašky. Povídá, no tak Boženko, tak já jdu, no vidíš, a jde to i bez keců. To je opravdu smutný for, ale teď mě tady někdo říkal, abych řekl, pár těch forů o té skleróze, který si myslím, že jsou dobrý. Jak se potkají dva kamarádi, nepovědám, nazdár, nazdár, já tě dlouho neviděl, nazdár, nazdár, pán, nazdár, nazdár. Člověče, já tě neviděl, teď si zrovna říkám, Hergot, já jsem tak sklerotický, jak ty se vůbec jmenuješ, ale? Povídá, no, abych ti řekl pravdu, já jsem taky sklerotický. Dokdy to potřebuješ vědět? No a pak je klasika, jak se dva kamarádi potkají, jeden povídá ahoj. Nazdár, nazdár. Já tě neviděl celý léto, pán už mě nemohl vidět, já byl teďka v tom, víš, přes léto. V tom, pán v čom? No v tom, ježišmarja, člověček tam, Hergot, pijou tam ty lidi vodu, dávají tam ty masáže. A myslíš v lázních? Pa, v lázních. Kterých? Je to člověče tadyhle u toho. Zatím, tadyhle. A začím? Pa, no ježiš, ty jsi ještě větší vůl než já. Zatím, pa, ale takhle to bychom se nikam nedostali, kamaráde. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Pa, myslíš růže? Pa, no růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam vletěli. No a pak je takovej krátkej, se baví ty dva kamarádi, jen pověděl, ahoj, pamatuješ, jak když jsme byli mladý kuci, jak jsme chodili za těma? Pa, za čím, pano, za těma? Pa, myslíš za holkama? Pa, ahoj, za holkama. Si pamatuju. Koráče, že teď si nepamatuju, proč. Poslední sklerotický, ten je taky dobrý. Jak ten dědek jde nakupovat, to ta babička povídá, hele, dětku, máš sklerozu, napiš si to. Chleba a máslo. Ten dědek povídá, prosím tě, jako chceš říct, že si nepamatuju chleba a máslo, jo? A ti říkám, napiš si to dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek říká, já si nic nepotřebuju psát, tohle si snad ještě pamatuju, ne? Odejde, práskne dveřma, za půl hodiny se vrátí pod paždíma roudu od kamen. Ta baba povídá, to jsem přesně viděla, sklerotický blbec. Já jsem ti to říkala, napiš si to. Kde máš kamna?
0: Hrame jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
2: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte. Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se dívej, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vina vlastní útraty mu je vychová. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmarja, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal brum, brum, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval úspěch, ohromný úspěch. A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunuli a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říká, vidíš to, ani to nepoznal, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mít černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mě se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ráno a otevřu úly. Prohrál jsem. Druhého dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdál opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka mě co chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseni, provazy povolili. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Po čase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály 2 zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu

0: tu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, se skočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak si spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtěl se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš? Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se mi hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč jsi tak opuchlý. Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře, zapištěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely dlouho bez potravy ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nemohl byste mě říct nějaký trapa ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je to modelem vydáma, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, Rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná, neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděleno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka, a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takže jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování.

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže se zjí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic. Ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstarší. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš? Kam jdeš? A ti to zakazuju. Ho, bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? Ho. A šel by. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
2: Tady je ta žena.
1: Ano?
2: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
1: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od Tisku.
1: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
1: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
1: Ne.
2: Škoda.
1: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostala k divadlu?
1: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostali k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
1: No, můj názor na vlastní herectví, řekněme, na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně. To vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: na rádiu Jihlava.
1: No a Ružino, máš nějakého koníčka?
2: Tak mám, no.
1: A ty co?
2: Sakra, Teofina. To jsou diskošky, no.
1: Jo, diskotéky?
2: Ne, diskošky. Aha. Se prostě jako domluvíme, prostě jdeme celá parta, se sebereme, třeba... Posledně jsem sebou sekla na parketu, teďkon prostě Dušan na mě úplný halo.
1: Ano.
2: Se fakt nevím, ale já prostě, jako když jsem třeba na parketu, tak prostě na všechny tyhle... ty konvence, prostě jako fakt jako kašlu, jo. Prostě v tu chvíli jako mě nic nezajímá absolutně, prostě jedu a... Já nevím, pojďte třeba rozlákat mekrák.
1: Ale počkej, Ružino, to je studio tohle, to není parket. No a máš nějakou figuru?
2: Tak mám, no.
1: No já myslím jako taneční figuru speciální, kterou nejradši tak jako.
2: Tak těch mám několik.
1: To nám nějakou předvej tady.
2: Já nevím jako.
1: A tak nedělej drahota, vybal figuru, Ružino, no.
2: Já nedělám drahoty, ale nevím jako.
1: Tak, Ružo, no tak.
2: Jste... Tak prostě takhle, no, prostě jako... Takhle vrhnu rukávy, prostě tady to si podkasal, jako, abych jako se cítil jako volnějc. A jako povytáhnu takhle. Jako,
1: ano, no to stačí, nemusíš říct.
2: No, prostě začnu, no, takhle jako pomalinku kroužím. Pak jako se dostávám jako víc tovaru. Třeba...
1: Počkej, Ruženo, tak... No, tady jsou pulty, neblázni, Ruženo, prosím tebe. Ty ses nám dostala do atmosféry.
2: Jsi úplně dostala, no. Fakt, najednou mě to vzalo, prostě to padlo a nevím
1: počkej,
2: co.
1: Počkej, tady. Počkej, já to musím zvednout ty věci. Dobrý, tak, pořádku. No.
2: Dobrý, ne?
1: To je moc hezky. A máš nějakého oblíbeného zpěváka nebo skupinu, koho ráda posloucháš?
2: Lábusy.
1: No tak se uvolně zpěváka. No, naopak se sklidně chci říct. No, tak, máš nějakou oblíbenou zpěváka?
2: Tak mám zpěváka, no. Teda skupinu, teda zpěváka, teda, ne, takhle, jsem úplně, zpěváka se skupinou, no, a on teda zpívá teda jako před skupinou.
1: Tak pochopitelně zpěvák nebude za skupinou, že ho zpívá, no.
2: To je jasný, ten taky, že to nejde.
1: A tak kdo?
2: A to je Sagvantofy. Prostě nevím, ale já prostě, když ho slyším, tak prostě najednou se celá absolutně otevřu a...
1: No, u to bych teda být nechtěl.
2: Fakt nevím, no, já jsem asi blbá, nebo jsem prostě...
1: No, nejsi sama. A z vážné hudby, koho máš ráda, myslím, ta z klasiky?
2: Odkud?
1: No, z klasické vážné hudby.
2: Je takhle. No, tak když jsem mám možnost vybrat, tak teda ABBA.
1: Ano.
2: A jinak teda Tofy, prostě Tofy, ovně Jan, že mám...
1: Tofy, věřím. No, Ružino, ještě jako na závěr by mě zajímalo, proč jako zrovna se mnou se chtěla sejít, proč zrovna já?
2: No, tak mi se strašně líbil Serioš, Nemocnice.
1: Cože? Seriál Nemocnice?
2: No.
1: No počkejte, omyl, tam jsem já nehrál. Že tam hráli, že Ladislav Chudík, Miloš Kopecký, Oldřich Kaiser, já tam nehrál.
2: Ne, jo.
1: Ne.
2: No tak oni teda všichni měli roušky, takže bylo prd vidět. A vy jste kdo?
1: No, já jsem Lábus.
2: Vy nejste Kaiser?
1: Ale ne, já jsem Lábus.
2: No, vy jste Lábus. To jsem se radši mohla projet na horský dráze.
1: Tak ahoj.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s